Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: zahlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Hit Radio.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Baumax útočím na regál.
1: Barča skvěle trefila nákupní koš.
0: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
1: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku. Jen kousek.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásné sobotní ráno za minutku 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Domácnosti, které využívají plyn jen na vaření, mohou podle odborníků ušetřit přechodem na elektrický sporák či indukční desku. Platí totiž stále měsíční poplatky za plynovou přípojku, které často převyšují samotnou cenu spotřebovaného plynu. Zrušením plynové přípojky tak mohou ročně ušetřit i několik tisíc korun. Vyplatí se ale nejprve spočítat si náklady na pořízení nového spotřebiče a případné úpravy elektroinstalace. V oblíbeném chorvatském letovisku u Splitu řeší úřady neobvyklý případ. Mořská želva tam podle svědků pokousala nejméně 3 lidi, kteří museli vyhledat lékařské ošetření. Odborníci ale uklidňují, že želvy člověka běžně nenapadají a šlo pravděpodobně o obranou reakci zvířete. Kanoistka Tereza Kneblová vybojovala na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City zlatou medaili. Lukáš Kratochvíl má bronz. Ve finále ho porazil jen Španěl Miguel Travé a Brit Adam Burgess. Třetí česká finalistka Adriana Morenová skončila 12. Po čtvrtečním triumfu kajakaře Jakuba Krejčího tak má Česko na tomto mistrovství světa 2. zlato a už 6. medaili. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Řezbářský plenér se koná dnes v Bílině. Oblíbený den v pohádkovém lese v Bílině se koná od 10 do 17 hodin. Jsou připraveny tvůrčí dílny pro děti, divadlo a hudební program, ale především dřevosochání, řezbářská show, speed carving a dražba soch. Pohádkový les se tak rozroste o další krásné sochy.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
1: Přátelé, s počasím se blízká na lepší časy a to platí o sobotě. Dnes totiž bude jasno až polojasno. Teploty, a to ty odpolední mezi 24 až 29 stupni Celsia.
0: Hit Rádio. Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
3: Hezké dobré ráno, s vámi Lea a Filip. Víkendové vysílání z Eteru Hitrádia startuje právě teď. Pár minutek po 7. 25. červenec. Jo, jak říkal Filip, bude teplo a bude hůř, protože jsem koukala, že ve čtvrtek až 37 stupňů já se stěhuju na Aljašku.
1: Fakt. Já jdu grilovat. Jak ty říkáš, posypeme se grilovacím kořením, ušetříme za plynové bomby v grilech a můžeme grilovat rovnou.
3: Takže prosím vás zavčasu, jo, pořiďte si větráky, klimatizace a tak podobně, protože nás čeká trošku peklíčko. Každopádně teď už skvělá muzika, tak hezké dobré ráno. Little party never kill nobody. Taková malá party, která ještě nikdy nikoho nezabila, tu si dáme právě teď.
0: Hit Radio North Music. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got.
4: I ain't got time for you, baby. Either you're mine.

0: Hezké dobré ráno, 8 minutek po 7 hodině. Posloucháte Hit Radio, s vámi Filip a Lea. Máme tady takovou nádhernou zprávu, protože v Austrálii se narodilo jednovaječná čtyřčata. No? Jednovaječná čtyřčata a všechno to jsou holky. Žádné tuhle poznám podle nosů, prostě verze 1 až 4. To je něco neuvěřitelného, že se někomu fakt narodí trojčata, čtyřčata. Šance, že se to stane, je 1 ku 15 milionům. To už je možná větší šance, že já nevím, třeba cestou pro rohlíky nás trefí meteorit s klauním nosem.
1: No ale mám pozitivní zprávu, kdyby se to náhodou někomu z vás stalo, tak i kočárek se normálně vyrábí. Teď jsem si tohle hledal, kočárek pro čtyřčata, samozřejmě cena je trošku vyšší, ono má tam naložíte všechny ty čtyři děti a jedete, ale samozřejmě musíte počítat s tím, když pojedete do krámu, že jo, všechno ne, jasný. Dvakrát, ne jednou, čtyřikrát, jo, takže se kouknete na tu cenu těch bot a řeknete si, ty jsou ve slevě, tady ty prostě značkují za 500, no nemůžu stát dvojku, no.
0: No a vtipné pro všechny, kromě táty, je to, že ta rodina už čtyři děti má. Tudíž mají doma 8 dětí teď. Tohle bude něco, já nevím, totálním požehnáním a logistickou válkou o přežití prostě. A všechny ty čtyři budou mít terrible two najednou. Pubertu. Najednou první kluky. Prostě toho tátu čeká mega dobrodružství.
1: A to už ti vlastně nestačí ani ta velká dodávka. Protože když se, že jo, máma, táta, 8 dětí, to je pro 10 dětí.
0: To je minibus, mikrobus.
1: Ne, to si doma můžeš koupit jako kamion a hodíš je dozadu prostě s nákladem.
0: Kam se hrabe Odysea? Hezké dobré ráno, jdeme hrát. Top Loader a taky Rose a Bruno Mars a Pate. Hezké dobré ráno, je sobot.

0: Minutka po čtvrt na 8 a schválně, jestli víte, čím je 25. červenec významný, jaký den dneska slavíme, Fildo?
1: Nevím. Přiznám se hned, jako můžu se podívat na, samozřejmě na internet, ale to by ztratilo kouzlo.
0: Napovím ti. Matějská.
1: Matějská pouť?
0: No, co je na matějský?
1: Kolotoče.
0: Tak, takže je den kolotočů. Já ho mám občas každý ráno, když se mám dostat z postele. Tak no, se mi trošku motá a mám pocit, že jsem na transfuze.
1: Já mám po nějak... Na transfuzce, jsi chtěla říct?
0: Já to chtěla
1: nebo
0: říct.
1: Na transfuzi?
0: Ne, centrifuz.
1: Jo, takhle, ono to nemá nic společného, přátelé, s krví, ale vlastně s kolotočem.
0: Ano, dneska jeden kolotočů a já vám radši posílám další skvělou muziku. Hezké ráno.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
4: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hezké dobré ráno, Erika Silorová, Robin Schulz, Speechless, Hit Radio se vámi, taky Filip Lejček. A dáme si ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, pohádkové štěstí měl cestující, který pouze přestupoval na letiště v Las Vegas. Čekání na navazující spoj si zkrátil u jednoho z tamních výherních automatů a vsadil pouhých $10. Domů si nakonec odváží jackpot ve výši přepočtu bezmála 1,70 milionů korun. Radost mu navíc nekazí ani daně, stát Nevada totiž výhry z hazardu osvobozuje od poplatku, takže šťastný výherce získá celou částku do posledního centu. Vědci z jihokorejského institutu KAIST a americké Stanfordovy univerzity představili samooblékací robotický oděv. Díky systému nafukovacích trubic se kombinéza sama obepne kolem těla zhruba za 10 sekund a funguje i za chůze. Italka Idana Abignetová dokazuje, že věk opravdu nemusí být překážkou. Ve 82 letech je považována za nejstarší tanečnici na tyči na světě, tedy pole dance, a se kterým začala až v 71 letech. Trénuje dvakrát až třikrát týdně, pravidelně soutěží a tvrdí, že klíčem k její vitalitě jsou disciplína, vytrvalost a důvěra ve vlastní tělo. Letos v září navíc oslaví už 83. narozeniny.

0: song vás zaručeně z postelí probere. Kalma, lambáda, tanec, hudba, zpěv. A nebo pro někoho i dobré ráno s chutnou snídaní, jako máme my tady s Filipem, protože my jsme si zašli do obchodu a řekli jsme si, že si dneska uděláme toasty, protože tady v kanceláři v práci máme toastovat.
1: Hele, taková, přitom taková blbost, jak se říká, ale my jsme zvyklí si kupovat ty studený polotovary, přiznáme se, takže dneska fakt máme radost, že víme, co jsme si do toho toastu dali, je to čerstvý, křupavý a drahý taky.
0: Ale hlavně jsme pobavili pokladní a kolem jdoucí, kteří vlastně platili v tom obchodním centru, obchodě.
1: Supermarketu, prostě.
0: Tak. Protože Filip nahlas začal počítat. Hele, máme tady toast, dvě šunky, sýr, kečup. No, to nám zbyde ještě na zítra. A vedle nás pán dostal záchvat smíchu, no. Protože si asi myslel, že nemáme dostatek financí, že prostě
1: no, protože
0: to
1: já jídlo. Jsem to vyloženě řekl, je to tolik a tolik, to vychází, když si to dáme i zítra 42 korun na každýho na den. A on se začal právě smát, protože to znělo jako, že opravdu nemáme už jako peníze vůbec nové platy a počítáme, kolik to stojí.
0: Tak jsme se takhle ráno pobavili, my vám pouštíme další skvělou muziku a my si jdeme udělat tu snídani. Co takhle kolon mi Erik Pritz, Kateřina Marie Tichá, One Direction a nebo Natasha Bedingfield.
2: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
3: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. V sobotu 25. července dorazte do Chomutova na Art Festival. Den plný výtvarného umění, kreativity a živé atmosféry. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: zoohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. I já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Milovníci kávy pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
3: Hey, what's up? It's Rihanna.
4: I'm Harry.
5: This is The Weeknd.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásné sobotní ráno za minutku, 8. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Část vysokých škol stále přijímá přihlášky do druhého kola přijímacího řízení. Na některých z nich už ale...

0: týdenní pauza po fotbalovém svátku v podobě mistrovství světa je za námi, startuje česká nejvyšší soutěž. V jejím prvním kole se od 17 hodin utká Plzeň s Libercem, souběžně se hrají i zápasy Teplice, Bohemians a Zlín Ostrava, ve 20 hodin se liga vrátí do Brna, tamní zbrojovka bude hostit pražskou Spartu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Komentované prohlídky chystá na dnešek zámek Klášterec nad Ohří od 11, 13 a 15 hodin. Můžete se vydat na prohlídky Tchůnské hrobky a dvou kláštereckých kostelů. Navíc zítra od 15 hodin je možné vyrazit na komentovanou procházku zámeckým parkem. Sraz zájemců bude u kašny a lístky ty si můžete zakoupit v infocentru.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
0: Dnes očekáváme krásné počasí, mělo by být jasno až polojasno a odpolední maxima až na 29 stupních Celsia.
2: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
3: Víkend
2: s Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
4: Hezké, dobré.
0: Krásné ráno.
4: Doufám, že stáváte pravou nohou do toho nového dne. Díky, že posloucháte, pokračujeme dál. 3 minutky po 8 hodině a je tady Damiano David.
2: Hit Radio North Music.

0: Krásné sobotní ráno, hezký dobrý den. Tak co, jaký pak je nejdražší koníček? Já bych řekla, že domácí mazlíček. Nejde o veterináře, ale o tu spoušť, co šíří, když ničí všude všechno kolem. Dokonce to potvrdili i pojišťovny, že je to čím dál tím horší. Ty mrchy navíc cítí, kolik prostě ty věci stojí, sama s tím mám osobní zkušenost. Čím dražší kůže na botách, tím lépe se žvíká pejskům. Pojišťovny dokonce teď řeší bizární případy. Například jako jsou vyhrabené skalky u sousedů, které stály jako dovolená v Thajsku. Nebo je to válka mezi interiérovým designem a zvířecím instinktem, co si budem, že tu zahradu udělají těm sousedům třeba po svým. A vtip je v tom, že dřív jsme psa pojistili, aby se mu nic nestalo. Dneska ho pojišťujeme, aby se nic nestalo naší kreditce, až on se rozhodne, že prostě cokoliv zničí a my to budeme muset zaplatit. Ty pojistné události rostou o desítky procent, protože byty jsou plné drahé elektroniky a zvířata mají prostě nudu. Takže překousali třeba různé kabely, s tím mám zkušenosti, já koupila jsem si úplně novou televizi. Stála tenkrát asi 25 tisíc. Já přijdu domů. A ten kabel od té televize, úplně totálně rozkousaný. Takže asi tak, co zničili ti vaši, dejte nám vědět na 777-937-777, jakou zkušenost máte, co jste si třeba koupili, měli jste z toho obrovskou radost, nebo vy dámy, prostě krásný boty, střevíce, přišli jste domů a pejsek se na nich trošku vyřádil. 777-937-777, Filipe, co to bylo u tebe, máš něco takového?
1: Nemáme, tak my máme kočičku doma, tak jsem
0: ale
1: tam,
0: i kočky
1: jsem tam něco jako poškrábe, u nás je teda spíš problém, sedačku, že my jsme si třeba koupili jako kožešinu, jako z ovce, aha, jako pravou, takhle jako místo koberce, no a ona nám na to jako furt močila, takže vlastně po 3 měsících jsme to vzdali, jako kožešina je schovaná někde, nevím, kolik to stálo, 5-6 tisíc v háji, takže ne, že by to jako podrápala, ale tím, že na to močí, tak to vlastně zničila taky.
0: S tímhle mám taky zkušenost, koupila jsem si nádherný drahý koberec. Můj pes je naučená, nebo ona je naučená i na plínku, když je třeba dlouho doma, ale prostě chodíme ven, máme i zahrádku, takže venčíme venku, ale je od malinka naučená, že když fakt prostě vím, že dlouho někde budu, má plínku. Taky, koupila jsem nový koberec. Jednou jsem ji přitom přistihla, no a konec, že jo, to nejde prostě. Ty psi si to spletou, takže dejte vědět ještě jednou 777-937-777. Tady už od nás Alan Walker, taky Ray Dalton, mějte hezké sobotní ráno.

0: Ray Dalton a my jdeme na ty vaše příběhy vašich domácích mazlíčků. Co vám vaši miláčci doma zničili? Ahoj, mám československého vlčáka a jako štěňátko mi prokousl tablet s obalem vlka, ale fungoval. Jen měl dvě dírky od těch jeho tesáků. Díky moc, tady píše potom Lucka. My máme dva Yorkshíry a ty jsou nejhodnější na světě. V životě nikdy nic nezničili, takže já patřím mezi ty šťastlivce. Co dělají? Jenom radost. Lucka, Luci, děkuju. Taky tady píše Andrejka, dobrý den, můj mazlíček mi příjemně a mile ničí akorát nervy, když se rozhodne si hrát s mojí rukou, jinak nikdy nic nerozkousala a ani nezničila, je to francouzský buldoček, to nemá v povaze. Příjemný den, Andrejka. Pak tady píše Drahuna, já mám okousané šňůrky od žaluzí, boty i gauč. No, hezky pěkně. Těch zpráv přišlo opravdu hodně.
1: Ty šňůrky od žaluzí, to je taky pravda, hlavně ano. U kočiček, protože tam jsou takový ty papírový provázky a ano. Takový ty vlasy a když to přetrhne to zvířátko, no tak musíte vyměnit celý ty žaluzie. To se nám vlastně stalo taky, takže furt jsem jí chválil, tu kočičku, a teď vlastně si vzpomínám, jak je to zlej tvor, jestli my si vůbec doma necháme.
0: Každopádně, kamarádi, děkujeme za všechny zprávy, protože to množství je tady opravdu veliký, takže díky, díky, díky. Stejně je milujeme, že jo, a všechno jim odpustíme. Oni udělají ty kočičí nebo psí oči, no a všechno je zapomenuto. Za chviličku příběh Marek Lambora, Tereza Mašková.
2: Hit Radio Nord Music. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Startuje nejvyšší fotbalová soutěž.
4: FK Teplice proti Bohemians Praha 1905.
3: V sobotu 25. července od 17 hodin v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná ve 3 odpoledne velká fanzona pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: personál.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. Na anglickém kriketovém hřišti došlo k nečekanému přerušení utkání. Hlavní roli totiž nepřevzal žádný hráč, ale zatoulaný bík, který běhl přímo na hrací plochu. Hráči museli čekat, než se zvíře podařilo bezpečně odvést pryč. Kuriózní incident pobavil diváky a okamžitě se stal hitem internetu. Vývojáři v Číně představili robota, který dokáže konkurovat elitním hráčům stolního tenisu. Stroj využívá umělou inteligenci a dokáže rychle reagovat na pohyb soupeře. Technologie má pomoci nejen ve sportu, ale i ve vývoji chytrých robotů. No a v Británii se konalo tradiční mistrovství světa v házení krémových dortů. Soutěžící po sobě házeli desítky sladkých projektilů a výsledkem byla pořádná spoušť. Organizátoři ale tvrdí, že právě chaos a smích jsou hlavním důvodem, proč akce každoročně láká diváky. Tedy, když vidím tuhletu závistivou osobu proti mně, která má ráda cizí neštěstí, tak bych po ní mrsknul dort taky.
3: Každoročně.
2: Mám připomenout tvůj přeřek dneska. Transfuska. Dej tam muziku. 3, 2, 1, teď.
3: Hezké dobré ráno. Adele, Linkin

0: Za 2 minutky 9:45 aktuální čas, sobota 25. července, hezké dobré ranko. Za pár minutek tady máme dopoledne a my vám teď, dámy, holky, dívky, ženy, poradíme, jak se zbalit na dovču, aby kufr vlastně nebyl tak super těžký, což mi se stává asi vždycky, i když jedu třeba jenom na jeden den. Tak jaké si expertky radí? Neberte si džíny, protože jsou těžký. Naložte si jen lehké boty, přihoďte méně spodního prádla a perte si ho. No a nakonec minimum kosmetiky, takzvaně za mě kartáček na zuby stačí.
1: Já si myslím, že byste si ženy měli všeobecně zamyslet nad tím, jestli na tu dovolenou tolika těch outfitů využijete. Já vím, že i na ty hotely každá večeře pro vás znamená vlastně jiný outfit, jinak by to bylo vlastně fopa přijít v tom, co před 3 dny, ale věřte tomu, že my muži to tak jako vůbec nevnímáme. I když vy to určitě neděláte pro nás, děláte to hlavně pro sebe, ale jako neustále jako vážit opravdu, jestli se jako vejdeme do těch 20 kil, nebo jako je to už otravný každý.
0: Hele, vy muži si ani nevšimnete pomalu, když máme přebarvenou barvu vlasů, takže my ženy prostě se chceme cítit stále krásné, takže holky, kašlete na to, balte si všechno, co chcete, hlavně ať vám je dobře.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.

0: Nové šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
1: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
0: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Krásnou sobotu, je 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Návrh opozičního hnutí STAN, který chce především motivovat mladé lidi ke spoření na důchod, narazí v pondělí zřejmě na nesouhlas vlády. Poslanci Starostů například navrhují zvýšit státní podporu v prvním roce. Zaměstnavatel by navíc musel přispívat na penzi zaměstnanci, pokud by o to požádal a šetřil si také sám. Francie, Španělsko, Itálie a Řecko dnes dál bojovali s četnými lesními požáry. Jen ve Španělsku a ve Francii plameny donutily k evakuaci přes 200 tisíc lidí a pohltily okolo 32 tisíc hektarů porostu. Desítky nasazených hasičů utrpěly zranění, v žádné z obou zemí ale nejsou hlášeni mrtví. Češi kvůli požárům v těchto zemích zatím české diplomaty nekontaktovali. Dvě české tenistky dnes budou usilovat o postup do finále turnaje WTA na pražské Štvanici. Šampionka z roku 2021 a nasazená dvojka Barbora Krejčíková se utká s Rakušankou Lili Tagerovou. Turnajová pětka Tereza Valentová bude hrát s Ukrajinkou Darjou Snigurovou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Rodinné odpoledne je dnes na Rané. Připravena je zábavná výprava po kopci Raná na Lounsku, kde na děti čekají hravá stanoviště inspirovaná přírodou. Začátek trasy je u restaurace Skleník. Malí účastníci obdrží průkaz průzkumníka a za splněné úkoly čeká drobná odměna. Je to od 13 do 18 hodin.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Pokud jste se těšili na sobotu a krásné počasí, trafili jste to správně. Jasno až polojasno, odpolední teploty od 24 do 29 stupňů Celsia.
0: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
4: Hezké dobré, teď už sobotní dopoledne, 4 minutky po 9. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. A dneska tam máme romantický, nezapomenutelný zážitek pro dvě osoby. Dobře, pozorně poslouchejte, do té doby dobrá nálada, pozitivní energie a hlavně skvělé hity.
0: Hit Radio North Music.

0: pojďme si dát jedno krásné dnešní výročí, protože dneska je to 75 let, co se na hranici vesmíru podívali první pozemšťané. Nebyli to lidé, ale dva vytrénovaní voříšci, pejsci Cigán a Dežík. Byli první tvorové ze Země, kteří se dostali do vesmíru. A dokonce to má dobrý konec, vrátili se na Zem v kapsli s padákem. No? Voříšci jsou prostě genetická elita.
1: Cigán a Dežik se jmenovali?
0: No.
1: To je docela jsou jako pěkný jména, si myslím.
0: Tenhle experiment dokonce dokázal, že přírodní výběr na ulici vytvoří odolnější organismus než jakákoliv šlechtitelská stanice, ne? A taky bych mohla vzkázat svůj klouvínce, což je čivava křížená s krátkosrstým špicem. Ona je taková všeho chuť, ale je to láska. Tak bych ji chtěla vzkázat i vy, přátelé, svým pejskům, že tam bylo hodně kabelu, ale oni je nerozkousali. A když jsme u těch psů, tak si pojďme dát taky jednoho psa, který zítra navštíví Českou republiku, ale je to pes, který nekouše. A tím je Pitbull, protože ten zítra bude v pražských Letňanech.

0: Lady Gaga, Hold to my hand. 2:45, to znamená, že budeme roztáčet kolo narozeninové rulety, a to právě teď. Volejte na 800 937 937 a my se těšíme, komu z vás uděláme radost. Do té doby třeba Eva Farná.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Go, sobota dopoledne, minutka po půl desáté, my jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety právě teď. Hezké dobré dopoledne, ptáme se, koho pak máme na telefonu, halo, halo.
1: Dobrý den, tady Maruška.
0: Ahoj Maruško, moc tě zdravíme, odkud voláš?
1: Já volám teďko z Liberce aktuálně.
0: Z Liberce, jaké tam vládne počasí, určitě krásně.
1: Já jsem teďka teda zavřená na hotelu, ale nevidím ven, takže věřím tomu, ale že je venku určitě krásně.
0: Prozraď nám, kdo má ve tvém okolí narozeniny měl nebo bude mít.
1: Bude mít můj partner.
0: Dobře, jak se jmenuje?
1: Jarek.
0: Jarek, potřebujeme to datum, aby jsme tady mohli vyfiltrovat muziku pro něj?
1: No přece 26.7.
0: Takže zítra?
1: Takže zítra.
0: Skvělý, takže datum máme a jdeme na pravidla. Maruško, my ti zahrajeme tři hudební ukázky s datumem narozenin tvého Jarka, Jarečka, nebo jak mu říkáš, miláčka, lásky. A na tobě bude jeden z těch songů si vybrat. Budou to hity, které ovládají hudební žebříčky světový hitparád, určitě už to znáš, když k nám voláš,
1: ano,
0: tak jdeme na to.
1: Jdeme na to, těším se.
0: Tak roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. Hit z filmu Láska nebeská, kde Hugh Grant tančí Point Sisters Jump.
1: Jo, tak to miluju, miluju ten taneček, prostě, to miluju.
0: A tančíte ho spolu?
1: Dneska ho donutím ho zatancovat.
0: Dobře, tak teď máš i ten správný čas, aby si svému Jarkovi mohla sdělit cokoliv máš na srdci, pojď na to.
1: Tak já bych mu chtěla říct, všechno jen to nejlepší. Hodně štěstíčka, zdravíčka, hodně mě, hodně lásky, hodně peněz, protože z toho já pak budu mít prostě dárky, takže to je skvělý, takže tohle mu hodně přeju, hodně mu to přeju.
0: Hodně mě hodně pobavilo, hodně mě, Filipe, budem to taky používat, hodně mě, já ti přeju, hodně mě.
2: No a to je hezký, jo.
0: Můžeme se nechat inspirovat naší posluchačkou Maruškou. Maruško, prosím tě, my tady samozřejmě nemáme pro tebe jenom ten song, ale máme tady, ty jsi někde, kde máš hrozně hlučno.
1: No, my jsme totiž v jednom hotelu, protože už tak jako oslavujeme ty narozeniny, takže jsme si zajeli takhle na takový wellness.
0: No tak to je krásný.
1: Tady jsou jak paviálně, takže...
0: Taková zoologická zahrada. Každopádně koukám, že už je veselo z rána, možná jste nešli ani spinkat od včera. Každopádně máme tady romantiku pro dva. Co říkáš? Firma na zážitky, plavba po Vltavě. Po Vltavě pro dvě osoby.
1: No to je úplně naprosto nádherný. To, ježišmarja, to fakt je pro nás, jo? Tak to pro dva.
0: No jasně, je to pro dvě osoby.
1: Ježiš, tak to krásný.
0: To my máme štědrou firmu na zážitky, můžeš se nejen ty, ale i naši posluchači podívat na web firma na zážitky.cz. Tak Maruško, vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a Point Sisters posíláme za tebou. Měj se krásně.
1: Děkuju, mějte se taky krásně a chci říct, že jste úplně skvělí moderátoři a miluju vás.
0: Ježiš, děkujem, my milujeme tebe, ahoj.
1: Ahoj.

0: Hezké sobotní dopoledne, ruleta je za námi, spousty skvělé muziky před námi. Radost vám udělají Mirai, Jennifer Lopez, nebo taky Avril Lavigne a Benson Boone. Tohle všechno do desáté.
1: V srdci mostu na Benediktu se 25. července rozezní folková hudba, která spojuje generace. Folkový most navštíví hudební legendy. Kapela Moravians, Spiritual Quintet, Vojta Nedvěd s kapelou Tiebreak, Jiří Pavlica a Hradišťan nebo Žamboši. Prožijte s námi den plný hudby, emocí a síly písní. Na Folkový most vás zve statutární město Most.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Krásnou sobotu, je minuta po desáté a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Oblíbené historické památky v centru Prahy zaznamenávají letos v létě absolutně rekordní návštěvnost turistů. Do české metropole míří 100 tisíce návštěvníků z Asie, Ameriky, západní Evropy po kompletním zrušení cestovních omezení. Místní hotely a restaurace hlásí plno, což těší ekonomiku, ale zatěžuje centrum. Nezvyklé horké léto v jižní Evropě nutí místní samosprávy zavádět přísná omezení kvůli spotřebě vody. Kvůli absenci srážek a vysychajícím přehradám platí v turistických oblastech přísný zákaz napouštění bazénu. Opatření mají zajistit dostatek pitné vody pro všechny domácnosti i klíčové podniky. A pojďme také na fotbal. 40-letý brankář Vozíňa si povedeným vystoupením s reprezentací Kapverd na fotbalové mistrovství světa vysloužil angažmá v nejslavnějším chelském klubu Colo-Colo. Jeho šéf Aníbal Mosa v pátek uvedl, že gólman brzy dorazí na zdravotní prohlídku, podepíše smlouvu a bude představen na stadionu Monumental. Připustil, že přestup je i zároveň marketingovým tahem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Řezbářský plenér se koná dnes v Bílině. Oblíbený den v pohádkovém lese v Bílině se koná od 10 do 17 hodin. Jsou připraveny tvůrčí dílny pro děti, divadlo a hudební program, ale především dřevosuchání, řezbářská show, speed carving a dražba soch. Pohádkový les se tak rozroste o další krásné sochy.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Na dnešek, přátelé, už opět můžete vytáhnout grily z obalu, také sundat plachty z bazénu, protože bude nádherně jasno až polojasno, odpolední maxima až 29 stupňů Celsia.
5: Já ty horka nechci.
1: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
5: Hezké dobré sobotní dopoledne, řítí se na nás vlna veder. Já to prostě nechci, nedávám. Kdyby bylo takhle, tak je to naprosto úžasný. Člověk se nadýchne, docela dobře vyspí, podniká nějaký výlet, ale chápu, ten, kdo má bazén nebo jste někde u vody na dovči, to je v pořádku. Ale pro nás pracující se budeme potit ve vlastní šťávě. Každopádně za chviličku Shakira, její zoo, anebo taky Train, Drive By, právě teď, hezkou sobotu.
1: Hit Radio Nord Music.

0: Zoo, Shakira dozněla z éteru Hitrádia 10 hodin 10 minut. Dámy, objevili jste první šedý vlas a topíte se v depresích. Mně se to teď stalo, že jsem si opravdu našla dva malinkaté šedé vlasy a říkám si, aha, tak to už je něco špatně. Každopádně, prosím vás, žádný deprese, hezky z nich vyplavte ven, jste totiž šťastná osůbka, protože přiznání šedin je trendy, fakt. Pokud zahodíte barvy, přestanete potlačovat svou identitu a budete sama sebou, i když já se rovnou přiznám, že barvit se budu, dokud to půjde, ale je to vlastně takový nový blond trend, jestli si rozumíme. Vždycky jsme chtěli takové ty melíry a podobně, takže přiznat šediny je prostě nový trend. Podporu už šedinám vyjádřili třeba zpěvačky Lady Gaga nebo taky Ariana Grande, tak dejte vědět, jak to máte, holky, vy. Milujete svoje šediny nebo barvíte se rády a tak podobně. Já třeba ano, našla jsem si teda ty dva šedé vlasy, ale prostě barvit se budu pořád. Já šedinám prostě nepropadnu. No, Filipe, co ty? Naopak třeba u chlapů šediny jsou krásný. Můj chlap je celý šedivej a hrozně se mi to líbí.
1: Už mi tam roste pár šedivých takhle vlásků a hlavně na vousech. Ono to jako, já jsem si nejdřív myslel, že jsou blondětý, ale přátelé, skutečnost je taková, že jsou prostě šediví. Takže v 35 letech už začínám už pomaličku šedivět. Ale jak ty říkáš, no tak většinou to, že nám u chlapů líbí.
0: Ano.
1: A nesmí to mít už v 25 třeba, to by bylo možná na škodu.
0: To je jedno, ale prostě je to hezký. U chlapů je to něco jiného než u nás ženský, tak dejte vědět, jak to máte se šedinami vy. Teď už Miley Cyrus.

0: Maxwell. In Grosso, More Than You Know. Hit Radio s vámi Lea a taky Filip. 3 minutky po 10:45 doufám, že se máte krásně, že si užíváte sobotního dopoledne a tak celkově dobrého víkendu. Ať děláte cokoliv, doufám, že vám bude prostě dobře. K tomu naše muzika, za chviličku Činasky, Hozier, Pink, nebo taky The Sound of Silence, to máte hodně rádi. Tak rozhodně nikam neodcházejte a buďte s námi.
1: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. V sobotu 25. července dorazte do Chomutova na Art Festival. Den plný výtvarného umění, kreativity a živé atmosféry. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
2: Startuje nejvyšší fotbalová soutěž.
3: FK Teplice proti Bohemians Praha 1905.
2: V sobotu 25. července od 17 hodin v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná ve 3 odpoledne velká fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Činašky, drobná paralela z éteru Hitrádia, 3 minuty po 11. Doufám, že se máte krásně, podle toho, co nám píšete, tak ano, i když z vás někdo pracuje, nebojte, nejste v tom s vámi. 9 z 10 Čechů při řízení telefonuje. Já se v tom teda vidím, bohužel, přiznám to, jsem mezi nima. Víc než polovina z nás za volantem totiž taky píše na mobilu zprávy. Tím nechci říct, že jsme fakt šikovní a zvládáme toho spoustu najednou. Tím bych chtěla říct, že jsme prostě truhlíci a špatně dopadneme. Jo, neberte si ze mě vůbec příklad, prosím vás, mobil do auta vůbec. Maximálně někam do stojánku a na handsfree, žádný SMSky. Protože třeba v Anglii teď mají značku, na které se rozsvítí přeškrtnutý telefon, když její čidla zaznamenají u projíždějícího auta telefon v provozu. Je to hezké, ale hezčí by bylo, kdyby ta značka dala řidiči tak trošku potlamně, co si budem. Teď už Pink a taky The Sound of Silence. Tak hezkou sobotu.

0: The Sound of Silence. Za chviličku Michael Jackson, David Guetta, Ray, Where is my husband? To bych taky ráda věděla. A nebo Eminem, Ariana. Tohle všechno od nás pro vás. No a potom už rozhodujete vy, co budeme hrát. Takže nám napište na 777-937-777, co byste rádi slyšeli z Eteru Hit Rádia, co by vám tak udělalo radost. Případně chcete někoho pozdravit, říct mu, že ho máte rádi. A nezapomeňte nám napsat, co dneska budete baštit. Hity na přání k vaření taky můžete psát na můj Instagram Lea Giongiosi. Koukáme i tam a těšíme se, komu z vás uděláme dneska radost.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Randíte?
3: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do Pařížský.
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelné. Velmi krásný.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu je 11 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. V Indonésii pokračuje pátrání po člunu, který zmizel během plavby u ostrova Bali. Na palubě bylo podle dostupných informací 13 lidí, mezi nimi také český turista. Kromě něj měli být na lodi další zahraniční cestující, především Evropané. Plavidlo se ztratilo během cesty a úřady nyní pátrají po posádce i pasažérech. Do akce se zapojily záchranné složky, které prohledávají okolní mořskou oblast. Vláda v pondělí projedná novelu, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadu nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejen. Novela o podmínkách provozu vozidel navrhuje také přenositelnost registračních značek a automatické vyřazení z provozu třeba ukradených aut. 4 zápasy dnes odstartuje nový ročník první fotbalové ligy. Sparta se představí na hřišti nováčka Zbrojovky Brno, která se mezi elitu vrátila po 3 letech jako suverénní vítěz druhé ligy. Zápas začne ve 20 hodin. Od 17 hodin se budou hrát 3 utkání. Další kandidát na titul Plzeň přivítá fotbalisty Liberce, které povede nový kouč Slovák Branislav Fodrek.

0: přes 30 stupňů Celsia.
1: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděší.
2: Je to tak, 3 minutky po 11. My jdeme hrát oblíbené hity na přání k vaření. Tak pokud chcete slyšet svůj oblíbený song, napište si o něj na 777 937 777 a startujeme právě teď. Hezkou sobotu.
1: Hit Rádiem.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. Pokračujeme dál 9 minutek, 11 hodin k tomu. Každopádně píšete nám na 777-937-777, co byste rádi z éteru Hit Rádia slyšeli. Napsala nám tady posluchačka Lenka z Náchoda. Milá Leonko a Filipe, moc bych tě poprosila o zahrání písničky pro moje dvě úžasné děti, Kristýnku a Jakuba, které slaví svátek hned po sobě. Mám vás ráda a jste pro mě všechno. Písničku bych chtěla od Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. Moc děkuji, jste nejlepší rádio a ty, Leonko, jsi úžasná, tvůj hlas je pohlazení na duši a k obědu máme kuřátko a bramborová kaše. Krásný den všem.
1: A to vypadá, jako když nechce paní jenom jako zahrát na přání, ale jako když chce ještě něco, víš, protože říkala vlastně, co tam, mě tam vlastně pobavilo, jak jsi říkala, Jo, jste moje všechno, to jsem vlastně ještě neslyšel, ne, na naši adresu.
0: Ne, ale to byl vzkaz těm dětem, ne? Kristýnka, pro Kristýnku a Jakuba, které slaví svátek, a ať já vlastně skrz éter Hit Rádia řeknu, jste pro mě všechno.
1: Jo, tak to už mi dává, já už jsem si říkal, že to je už nějaký moc, jako že by Hit Rádio pro vás bylo všechno, bylo by to samozřejmě nádherný, ale těžko uvěřitelný zase.
0: Vypni si ten mikrofon, prosím tě, protože posloucháš asi spodní části těla než nahoře. Každopádně, Leničko, samozřejmě my tvoje hudební Přáníčko, splníme strašně moc rádi. Jeden z nejkrásnějších duetů Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow právě teď. Tak si ho uži a nechte si chutnat, protože bramborová kaše a kuřátko, mňam, taky bychom si dali.

0: Mandolína, Adam Djurić a my pokračujeme dál. Píšete nám spousty zpráv na 777-937-777. Hrajeme hity na přání k vaření a píše nám tady Tereza. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám All Night Long od Lionela Richieho. Dneska grillujeme, protože bude opravdu krásně, čekáme taky návštěvu. Uděláš nám velkou radost a bylo by to pro všechny posluchače a taky pro tebe s Davidem do studia. Tak jsi zase David, Filipe.
1: No já jsem byl i včera, David, takže já jsem řekl, já jsem se právě přejmenoval jako, určitě znáte Michala Davida, že jo, to zpěváka, tak já jsem Filip David, bude dneška, mám to jednoduchý, prostě buď mu budu říkat příjmením nebo křesním jménem a je to hotový.
0: Ale to je hezky, že si to takhle občas někdy spletou, prosím vás, to je Filipek, Davidka, máme ve snídaní šampionu, ale kluci se občas takhle jako zaskakujou, pomůžou si vzájemně a tak podobně.
1: A my jsme milovníci fotbalu a fotbalisté drží při sobě.
0: Tak Lionel Richie za chviličku, taky Goldeny nebo Jay-Z, Alicia Keys. Co bude dál, je dál na vás. Tak napište nám na 777-937-777 a ty mě přestaň, Filipe, rozesmívat. Tak, jdeme na to.
2: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind. Pokračujeme dál, protože vaše hudební přáníčka se nám tady hromadí. Takže chcete divokýho Billa, bude Alvaro Soler, taky Gary Halliwell. Se můžeme trošku schladit deštěm, protože nás čekají opravdu horké dny. No a do 12. do pravého poledne si můžete napsat to, co byste rádi z éteru slyšeli.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobí vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Fenomén Šance Liga je zpět.
2: Tady Michal Bílek z Teplic. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
1: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: život. Některé školy kvůli volným kapacitám plánují otevřít i třetí kolo. A jedna novinka z fotbalu. Sparta získala Jonathana Brunese z Rákova Čenstochová. Bratranec hvězdy Manchesteru City Erlinga Haalanda podepsal na letné víceletou smlouvu. Pražský klub to uvedl na svém webu. Mělo být o rekordní přestup do České ligy. Podle polských médií zaplatí Sparta za 25-letého hráče kolem 6 milionů eur, tedy 145 milionů korun. A k tomu případné bonusy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Rodinné odpoledne je dnes na Rané. Připravena je zábavná výprava po kopci Raná na Lounsku, kde na děti čekají hravá stanoviště inspirovaná přírodou. Začátek trasy je u restaurace Skleník. Malí účastníci obdrží průkaz průzkumníka a za splněné úkoly čeká drobná odměna. Je to od 13 do 18 hodin.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Pozvolna se, přátelé, dostáváme do těch vysokých teplot. Dnes bude jasno až polojasno, maxima na 29 stupních. Ovšem, co se týče příštího týdne, kromě pondělí a úterý, počítejme se teplotami nad 30 stupňů Celzima. No, prostě, když chcete říct něco, co nemáte v plánu, přátelé, prostě kromě pondělí a úterý bude vysoko nad 30 stupňů Celzia. Děkuji vám.
2: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
3: Aspoň naši posluchači vidí, že to všechno jede živě, Filipe, a přeřeknou se je ličké. Každopádně, přátelé, krásné dobré odpoledne, pár minutek po pravém poledni, dobrou chuť, pokud si budete dávat ty vaše dobré sobotní obědy, my vám k tomu budeme hrát Justin Timberlake nebo Morandi za chviličku, jo? Tak hezký odpolko.
2: Hit Radio North Music.

Sobotní Hit Radio stále s vámi, krásné odpoledne. Skoro polovina 43 Američanů by údajně opustilo svého partnera za $1 000 000. Jak se říká, co? V dobrém i zlém dnes znamená, než mi někdo nabídne 7-místnou částku. Takový to lásku si vlastně za peníze nekoupíš, říkali, ale zjevně se z ní můžeš vykoupit. A nebo víš, lásko, miluju tě, ale ten nový dům s vířivkou v Miami budu milovat ještě trošku víc. Jak by to asi vypadalo u nás? Váhal by někdo z vás? Já si myslím, že ne, protože Čech se neptá, jestli odejít. Čech se ptá, co všechno v té ceně je. Hezkou sobotu.

0: k vám milé a díky za to, že vás máme. A kdybyste s námi chtěli být všude, když jedete někam na Dovči, na prázdniny, tam, kde si užíváte volníčka za hranicemi České republiky, tak budeme rádi, když nás budete ladit i online přes aplikaci Rádia.cz a nebo přes webové stránky hitradio.cz a potom už s námi budete úplně všude. Jo, a ještě jedna věc. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích, kde jsme jako Hitradio.
1: Hitradio North Music.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: hezké sobotní odpoledne, jak už jsme s Filipem zmiňovali, do České republiky se nám hold vrátí tropy. Já nejsem zastánce vysokých teplot, pakliže nejsem někde u moře nebo u vody, anebo taky u bazénu, tak kdo máte doma bazén, tichá závist, ale přeju vám to ze srdce. Každopádně následující týden se má totiž podle předpovědi naplno vrátit tropické počasí. A příští víkend by mohly teploty vystoupat až na 37 stupňů Celsia. Ale pozor, taková pozitivní zpráva, ještě předtím přejde přes Česko studená fronta. Pondělí, úterý by mohlo být chladněji a od středy, přátelé, klimatizace, větráky, všechno ze všeho jde, nebo z čeho jde studený vzduch a dělá nám dobře, prostě berte všema deseti. Každopádně, ať už to máme kdokoliv, jakkoliv, užijme si to počasí naplno. Jsme Hit Radio.
1: Hit Radio North Music.

0: Sobotní odpoledne, čas je neúprosný, my se bohužel společně blížíme do zdárného konce. Byla s vámi Lea, taky Filip, doufám, že si užijete dnešní den naplno, tak jak chcete, podle libosti a chuti. A zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. My se na vás budeme těšit, opět spousty skvělých hitů, dobrá nálada, nějaký ten dáreček pro vás. A teď už ahoj, jo, a zůstaňte s námi. Čau.
1: Hit Radio North Music.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavnípark@plon.cz.
6: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. V Mostě v Topolové ulici pozor, stala se tam nehoda, bouraly tady dvě osobní auta a projíždí se bez omezení. No a v Ústí nad Labem v Přístavní ulici probíhají práce na silnici a místo je tam neprůjezdné do 26. července.
1: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
1: On air,
4: online
1: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
5: 13 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Záchranné týmy v Indonésii našly pohřešovaný motorový člun, po kterém pátrali u ostrova Sulawesi. Na jeho palubě bylo 11 evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Všichni členové posádky byli zachráněni a v současnosti jsou v péči lékařů. Po lodi pátrali v zálivu Tominy desítky týmů v oblasti o rozloze přibližně 550 km čtverečních. Použili přitom drony s termokamerami i potápěčské vybavení. Po relativně chladnějším období s velmi studenými rány se do Česka na přelomu července a srpna vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že příští víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až 36 stupňů. Extrémní vedra z konce června by ale překonána být neměla. Převody vozidel z původního majitele na nového by měly být jednodušší. Vláda v pondělí projedná novelu, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů anebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejen. Část změn má nabýt účinnosti v listopadu. Kanoistka Tereza Kneblová se stala mistryní světa ve slalomu. V Oklahoma City vyhrála o 2,52 sekundy před Monikou Dorianovou z Andory a má první individuální medaili z velké seniorské akce. Na šampionátu se po čtvrtečním triumfu kajakáře Jakuba Krejčího postarala o druhé české zlato. Bronzem přispěl do medailové sbírky české výpravy kanoista Lukáš Kratochvíl.
0: Venku je aktuálně polojasno až skoro jasno, teploty ukazují parádních 26 stupňů a odpoledne se vyšplháme a náš až na letních 28 stupňů ve stínu. Žádný déšť ani bouřky dneska nehrozí, takže plavky sebou a hurá k vodě nebo na výlet.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Zdravím všechny posluchače, zdravím léto, s vámi dneska Káťa Sekalová a teď už taky Enrique Iglesias.

8 minut po jedné hodině peckou Up From The Bottom a my jdeme na akce. Poslední červencový víkend je tady, jo. První, příští víkend už máme srpen, letí to jako blázen, takže pojďme se mrknout. Vy všichni, co jste u nás na severu Čech, co se u nás o tomto víkendu děje, kam vyrazit. Opět po roce ve Světci u Teplic od 2 hodin začíná Jakubská pouť opět v Zámeckém parku. No a kromě klasických očekávaných pouťových atrakcí všechny návštěvníky čeká tradiční soutěž o nejchutnější pouťový koláč. Mňam. Milovníci folku. Folkový most se koná na Benediktu dneska taky od 14 hodin. Tam si můžete užít pohodový odpoledne při poslechu muziky v areálu Benediktu. Uslyšíte například Spiritual Quintet, Jiřího Pavlicu a Hradišťan, Vojtu Nedvěda a kapelu Tearbreak a Žamboši. Ústecký slavnosti, tak ty se konají už od včerejška, od pátku 24. července až do neděle 26. července v městských sadech v Ústí nad Labem. Vstupný je zdarma a co tam všechno uvidíte? Bohatá nabídka, občerstvení, koncerty, zábava pro celou rodinu. Na akci vystoupí třeba The Boom, Leona Machálková či kapela Premiér. No a provázet touhle akcí skvělou vás bude naše moderátorka a moje kamarádka Hanka Hejlová. No tak tam doražte, vstupný je zdarma. To jsou moje 3 dnešní pozvánky pro vás a vaše uši. Taky další hity samozřejmě. A jdeme čarovat. Abrakadabra a Lady Gaga na Hit Radio Nord Music. Krásnou sobotu.

0: miláček nejen žen, miláček publika pořád, i když už lehce pokročilejším věku, ale stále se udržujíc mladý zuby nechty. Ano, tak to byl Robbie Williams a jeho Come Undone. No a jelikož u nás na Hitradio Not Music kromě keců a vstupu nás moderátorů je prioritní naštěstí hudba, tak já to nebudu zdržovat a pustím vám September a Cry For You. Už za malou chvíli, na 3,5 minutky tu bude září, neboli september. No a pak už se zase vrátíme do července, nebojte.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
3: Chomutov ožívá. Zažijte kulturní léto v kulisách historického centra plného hudby, umění a setkávání. V sobotu 25. července dorazte do Chomutova na Art Festival. Den plný výtvarného umění, kreativity a živé atmosféry. Centrum žije. Pojďte si ho užít s námi. Více na visit.chomutov.cz.
4: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
1: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Za minutu, půl druhý na Hit Radio Nord Music byli boyband Westlife a jejich Uptown Girl. Prázdniny jsou pomalu, ale jistě ve svý půlce, dovolený jsou v plném proudu a určitě spoustu z vás ta zasloužená dovolená ještě čeká. A třeba jste letos vybrali leteckou dovolenou, tak už se těšíte, protože už ta samotná cesta, ten samotný akt let, to už prostě má punc, šmak, takový tý nastávající dovolený. Takže už se pěkně těšíte a sedíte v tom svém vašem letadle, směr moře, pohoda, užíváte si ten samotný let a najednou dostanete facku z prava. No dobře, vy snad třeba ne, ale přesně tohle se stalo v letadle, který mířilo z Tenerife domů do Liverpoolu. Ale na palubě začala taková bitka, že to pilot musel otočit zpátky na Tenerife. A co myslíte, že v tom bylo? No jasně, že alkohol. Vyvedli celkem 8 lidí a co se s nima stalo pak, to už nebylo zveřejněno, ale zatčení prej údajně nebyli. No, je to trošku hořký konec dovolený, hlavně teda pro samozřejmě i ty zbylí cestující, jo, co to odnesli společně s těma problémovejma, ale bohužel i to se může stát. Já teda osobně můžu říct, že takovýhle incident v letadle jsem naštěstí ještě nezažila. Za to jsem na dovolený třeba právě na Kanárských ostrovech nebo i na Malorce zažila britský turisty a nechci všechny házet do jednoho pytle, jo, ale jako lidi se teda nechovali. Spíš jako taková divoká zvěř. No ale kdo se tady u nás konkrétně na Hit Radio Nord Music naštěstí nechová jako divoká zvěř, ale naopak velice slušně a decentně, tak to jsou Coldplay a Beyoncé. A jejich hymna Hymn for the Weekend. No jasně ne, teď je taky víkend.

0: Tahle holka prostě nesmí nikde chybět, ani v našem playlistu Hitáda Nord Music. Pink, Trustful. Tak prej nás čekají opět vedra. Jako ale už by to chtělo, co říkáte. Vždyť je léto, takže kdy jindy by ty letní vysoké teploty měly přijít, když ne teď. Prázdniny, voda, moře, bazény, grilování, opalovačka. Jo, to všechno k létu a k prázdninám patří. No a taky samozřejmě hudba. No a to my zařídíme. Hit Radio Nord Music není problém. Takže volume doprava. Do 14. hodiny nás tady na Hit Radio Nord Music navštíví třeba Jeleni, Green Day, Alanis Morissette a další skvělí interpreti a interpretky. Užívejte víkend, přátelé.
1: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
2: Radio, když si pod sluncem dáváte dobrý drink a nikdo vás neruší.

0: rádiem. Jenom hity. Hit Rádio. Hit Rádio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Letí to letí, pro ty, kdo neví, kolik je hodin, už jsou 2 hodiny odpoledne. Tohle je Hit Radio Nord Music, Timbaland, Katy Perry, If We Ever Meet Again. A teď už je tady klasicky nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Aktuálně to na našich silnicích na severu Čech vypadá klidně, jenom zmiňuji, že do konce roku na Děčínsku na výjezdu z Valkeřic směrem na Verneřice probíhá údržba vozovky a provoz je řízen světelnou signalizací kyvadlově. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: On air.
1: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
6: 14 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Meteorologové dnes rozšířili výstrahu před vznikem požárů na západní a severní Čechy. Od zítřka bude varování platit pro střední Čechy, včetně Prahy a část východních Čech. Výstraha se delší dobu vztahuje na jižní Moravu, kde zůstává v platnosti do odvolání. V pondělí se díky přechodnému ochlazení riziko požárů přechodně sníží. Při dnešní nehodě na rakouské dálnici A9 byly zraněni 3 Češi. Otec byl transportován helikoptérou do nemocnice ve Štýrském Hradci. Matku a dceru převezl Červený kříž do nemocnic taktéž ve Štýrském Hradci. Podle policie sjelo auto z vozovky a v plné rychlosti narazilo do svodidel. Kvůli rozsáhlým lesním požárům na jihozápadě Francie a ve středu Španělska úřady v pátek evakuovaly přes 200 tisíc lidí. Desítky nasazených hasičů utrpěly zranění. Úřady nařídily například kompletní evakuaci poloostrova Cap Ferret, jenž se nachází u města Bordeaux a je velmi oblíbenou turistickou destinací. Lidé odtamtud prchali i na lodích. Paříž kvůli rozsáhlým lesním požárům požádala o pomoc partnery v Evropské unii. Kajakářka Barbora Janotová se stala juniorskou mistryní Evropy v závodě na 1000 metrů a navázala na nedávný triumf na světovém šampionátu. Další český reprezentant Danilo Martinenko získal dnes v maďarském Šegedu na kilometru stříbro mezi kanoisty.
0: Na celém území Ústeckého kraje panuje skoro jasno až polojasno, teploty se pohybují v rozmezí mezi 26 až 28 stupni Celsia a panují tak ideální podmínky pro kouření.

Na vlnách Hit Radio Nord Music právě proběhla, prosvištěla tahle pecka od Tima Berka, Seek Bromance. A já se vás teď zeptám, jaká činnost je nejvíc oblíbená, myslím, co se přípravy jídla týká v letních měsících? Tak já myslím, že je vám to jasný. Grilování. A kdo je třeba právě u vás, když plánujete grilovačku a pozvete i známí, kamarády, rodinu? Kdo je u vás, pro vás, ten nejotravnější člověk na grilovačce? Jo, takový ten, co ví všechno nejlíp, co vám do toho grilování kecá, ale ruku k dílu nepřidá. Nebo ten, co každou druhou větu zakončí slovem masíčko, masíčko. Vždycky se takovej nějakej chytrolín najde. A i vy, vsadím se, že nějakýho takovýho znáte, máte. Tak ho práskněte mi ho na náš WhatsApp 37 39 958. Kdo u vás a jakým způsobem nejvíc kecá do grilování? Já se těším, WhatsApp 37 39 958, dávám vám tímto prostor, máte čas, teď nás čeká Půlnoční hřích na Hit Radio Nord Music, neboli Krištof a Dominika Alagia.

0: Tak pojď, Johne, pojď, ještě vejš, ty to dáš tu fistuli. No nic, konec randy. John Legend na Hitrádu Not Music a krásná balada All of Me. Kdo u vás a jakým způsobem nejvíc kecá, remcá do grilování? Tak na to jsem se vás před pár minutama ptala a už tady od vás nějaký zprávy na WhatsAppu 37 39 958 mám, tak za chvíli to prásknu. Prásknu i našeho kámoše, co nám remcá do grilování. A než tomu tak bude. Tak si trošku hodíme bokem, co? Taková letní vypalovačka. Pro vás, pro nás, všechny, mašery. No vy jste naše třešinky, opravdu. Bez vás by to tady nešlo. Na Hitradu Nord Music, DJ Anton.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

na Hit Radio Nord Music, Alex Warren a jeho Ordinary. Děkujeme. A já děkuju vám, těm, co jste mi napsali. Největší remcalové do grilování. To rozebíráme tuhle hodinu a už jsme se dobrali ke konci. A já tady mám od vás SMSky, ještě jednou díky, kde popisujete ty vaše největší kecaly kdo vám vlastně kecá do toho grilování, ale nepomůže, který by se tam prostě příště radši neměli. A než teda přečtu vaše, začnu tím naším rodinným známým a já ho prásknu. U nás je to Radek. Všechno ví, všude byl tak třikrát a od všeho má klíče. No prostě. Neštěstí. Píše mi Petra z Teplic. Káťo, tak u nás je to náš strejda Karel. Pokaždý pomlouvá kvalitu grilovaného masa. Jednou je to moc ugrilovaný, jindy málo. Ale nepozvat ho si netroufáme, nechceme dělat v rodině zle. Ach ty rodinný vztahy, Péťo, viď? Tak my to všichni známe. Roman z Bíliny píše. Ahoj, my máme kámošku Janu, co nejí maso, ale o to víc nám ho vždycky komentuje. No, tak to je taky výborný, Romane, co na to říct. Ale nejvíc to tady zabila Klára z Mostu, která napsala jasně a stručně. Já prostě kvůli takovým radši negriluju, a když už, tak hodně ve velký tichosti. Kláro. Že by to byl pro nás ostatní ten pravej návod prostě nezvat.

0: Run neboli běh, tak takhle se jmenuje tahle pecka, kterou jsme si teď nalili na Hitádiu Nord Music jako takový dezertík. A ten dezertík nám naservírovali Becky Hill a Galantis. Bylo to výborný, co říkáte? A výborný, skvělý je taky to počasí venku. Léto se nám vrátilo, ještě takhle na víkend to vyšlo naprosto parádně. To je úplný znamení. A když říkám znamení, tak to si tady na Hitrádiu Nord Music taky dáme. Takový to pravý, echt český znamení od Divokýho Byla. Za chvíli jsou tady a vy, no vy užívejte soboty a léta a všeho toho kolem.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
7: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
1: Hit Radio Nord Music.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ve 3 hodiny nás na Hitradu Not Music potěšili punkrockový My Chemical Romance. A teď jdeme na dopravu. Ta je taky bohužel, ale taky trošku punková. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech a tím punkem jsem myslela, že se nám to na těch silnicích trošičku komplikuje. Pozor si dejte na Litoměřicku v Keblicích. Na místní komunici tady došlo ke střetu osobního auta s cyklistou a projíždí se tam kyvadlově. Na D8 na 59. kilometru ve směru na Prahu tady dejte pozor na odstavený auto s poruchou. No a v Teplicích v křižovatce ulic Rokycanova a Alejní došlo k nehodě 2 osobních aut a tady očekávejte silnicích. Provoz. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Randíte?
2: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
2: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
2: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
5: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
4: Elitedate.cz.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
14: 15 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Úroda ovoce bude letos v tuzemsku nižší. Důvodem jsou především jarní mrazy, které zničily květy. Největší propad se týká jablek, která tvoří většinu tuzemské produkce. Úroda má dosáhnout asi 52 tisíc tun, tedy 53% pětiletého průměru. Hrušek má být 65% obvyklého množství, třešní 59% a broskví jenom třetina. Záchranné týmy v Indonésii našly 11 evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Po jejichž pohřešovaném motorovém člunu pátrali u ostrova Sulawesi. Všichni jsou v současnosti v péči lékařů. Přeživší záchranářům řekli, že jejich loď se v důsledku špatného počasí rozlomila. Plocha spálená letos při požárech ve Francii již překonala celkový rozsah spáleného území při požárech v roce 2022. Uvedla to agentura AFP. Podle satelitních dat od začátku roku ve Francii zhořelo skoro 69,5 tisíce hektarů. Fotbalová Sparta získala norského útočníka Jonathana Bruňce ze Rakova Čenstochová. Bratranec hvězdy Manchesteru City Erlinga Haalanda podepsal na Letné víceletou smlouvu. Mělo být o rekordní přestup do České ligy. Podle polských médií zaplatí Sparta za 25-letého hráče kolem 145 milionů korun.
0: Na celém severu Čech máme právě teď krásné ukázkové letní odpoledne. Obloha je skoro jasná až polojasná a teploty se v celém regionu drží na parádních letních hodnotách. Mezi 27 až 28 stupni ve stínu.
12: Hit Radio Nord Music.
0: Tak oficiality jsou za námi a my se pojďme opět bavit. A jak jinak než muzikou? Ed Sheeran, Bad Habits.

Ale farben, všechny farby i u nás na Hitáru Not Music právě hrajou Baby Goodbye. Hele, a teď vám řeknu příběh, jo? Tomu neuvěříte, ale přísahám, že to je pravda. Už se vám, bohužel, stalo, že jste ztratili, ať už vědomně nebo nevědomně, mobil. Já si myslím, že většině z nás ano. I mně se to stalo. A sadím se, že zpátky se k vám ten mobil ve většině případů bohužel nedostal, že jo? A teď tady mám takovou fakt neuvěřitelnou výjimku. Náš šéf Hitrádia Nord Music, Petr Roubíček, je právě teď v Řecku na Zakynthosu a před dvěma dny nám do společního chatu našeho Hitrádia Nord Music napsal zprávu z telefonu jeho přítelkyně, že bohužel ten jeho iPhone se nachází kdesi v moři v zálivu u Zakynthosu. Prostě ho nějak nešťastně utopil. Nazdar. A včera, přátelé, včera přišel ten zázrak. Doslova polský zázrak. Péťa svoje telefonní číslo přesměroval na telefon jeho přítelkyně a večer jí přišla z SMS-ka v polštině, že někdo našel ten mobil v moři a ať si ho přijedou vyzvednout do jedné restaurace. Mobil Petrovi dala asi 20-letá Polka, vysušenej, nabitej, funkční. To je mazec, co? Takže náš Petr má jasno. Na Polky prej ode dneška nedá dopustit. OK, OK. Tak ale co teďkon ta tvoje žena? Hmm.

0: kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Sofian Meč Meč a Ben Kristoval, super spojení a super hit Slzy na našem hit rádu Nord Music. Slzy? Tak já doufám, že u vás žádný slzy, přátelé, neprobíhají, a když, tak maximálně ty slzy radosti anebo kapky od potu, ale ne z práce, ale jak se válíte na tom sluníčku a nic neděláte. Protože je sobota, je léto, je červenec a to by byl hřích teď něco dělat. A prosím vás, vy, co teď musíte být v práci podobně jako já, tak mě neposlouchejte. Já vás opravdu nechci provokovat. Cyril Stumbling pro všechny. Odpočívající i makající. No jo, no, někdo to dělat musí. A nejlépe s láskou. Tak já vám s láskou už za chvíli posílám tenhle skvělej hit.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavnípark@plon.cz.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

nesmrtelný hit Please Forgive Me od Briana Adamsa na Hit Radio Not Music. Ach, děkujeme. A já mám teď pro nás všechny občany severních Čech, řekla bych, že určitě dobrou zprávu, protože jsme přející taky, že jo. Ústecký kraj se plácnul přes kapsu a posílá hromadu peněz našim dobrovolným hasičům, strážníkům a i záchranářům. Dotace jdou nahoru, potače to prý do nových aut, do pořádního vybavení, do oprav, základen a taky do moderních kamerových systémů. Prostě plán je jasný. Naši hrdinové v terénu budou mít konečně takovou výbavu, kterou by jim záviděl i James Bond. A to je dobře, protože bezpečí, hlavně u nás na severu, že, je na prvním místě. Každopádně, milí hasiči a záchranáři, moc vám to přejeme. Já teda jenom doufám, že ty nové kamery a moderní technika, takže to nebude zas tak dokonalý, protože bych nerada, aby mě třeba například městská policie viděla v rozlišení 4K, jak si cestou z párty o půlnoci tajně kupuju na benzínce třetí smažák v housce.

0: Hurá, konečně se tady taky někdy v éteru Hit Rádia Nord Music ukázali tepličtí matadoři kabáti a jejich skvělá malá dáma. No a my máme sobotu 25. července 15.39 a přátelé, věděli jste, že přesně 25. července roku 1965 šokoval Bob Dylan hudební svět, když na pódiu poprvé vyměnil akustickou kytaru za elektrickou? No a my tady teď na Hit Rádiu Nord Music pro změnu vyměníme moje keci za něco pořádného. To znamená za další nadupaný hity. Za chvíli na nás vyskočí Pitbull, ale nebojte se, ten hudební. Jo a taky navíc se dneska slaví Světový den vína a síra, takže tip na večerní sobotní pohodu máte jasnej. Užijte si perfektní víkend a hrajeme dál.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink a nikdo vás neruší.

0: krásná Emma Drobná, která je opravdu drobná. Na Hitradio Nord Music za 2 minuty, 4 hodiny. A to znamená, že je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte, pokud jedete na D8, tak na 59. kilometru ve směru na Prahu. Pozor, je tam odstavený auto s poruchou a na Lounsku ve Výškově na místní komunikaci, tak tady zasahují záchranáři u nehody osobního auta s motorkářem. Tam počítejte s omezením provozu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
8: 16 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Po relativně chladnějším období s velmi studenými rány se do Česka na přelomu července a srpna vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že příští víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až 36 stupňů Celsia. Extrémní vedra z konce června by ale překonána být neměla. Finfluencery, tedy tvůrce obsahu zaměřené na investování, spoření anebo finanční vzdělávání, sleduje 53% Čechů ve věku od 16 do 30 let. A jejich rady nezůstávají jenom inspirací. Celkem čtvrtina mladých už podle rad finančních influencerů alespoň jednou investovala. Přestože popularita finfluencerů roste, nejdůležitějším zdrojem finančních informací pro mladé zůstávají rodina a přátelé, na které spoléhá 52% respondentů. Obrovské neštěstí se stalo dnes předpolednem v Bílé v Beskydech. Motorkář cestující ve směru od Slovenska zemřel po střetu s jelenem. Přes veškerou snahu svědků a záchranářů muž na místě svému zranění podlehl a ani jelen srážku nepřežil. Silnice 1/35 směrem od Slovenska musela být po nehodě zhruba 2 hodiny uzavřená a policisté odkláněli dopravu. Máme nového mistra světa. Fleretista Alexander Šupenič se stal jako první český muž mistrem světa v šermu. Ve finále v Hongkongu deklasoval Itala Filipa Macchiho. Nad stříbrným olympijským medailistou z Paříže zvítězil 15-2. Pro český šerm vybojoval Šupenič první medaili z mistrovství světa od roku 1985, kdy získal stříbro kordista Jaroslav Jurka.
0: Na severu Čech máme pořád převážně slunečno, teploty vrcholí na tropických 28 stupních a skvělý počasí, tak to bude i zítra. Zítra v neděli nás čeká další parádní letní den, obloha bude polojasná, sluníčko nás ohřeje ještě o kousek víc a odpolední teploty se vyšplhají až na 30 stupňů. K večeru se může trošku zatáhnout a ojediněle se objeví letní přehánky nebo bouřky.
6: Hit Radio Nord Music.
0: Léto v teplotách, jak se sluší a patří, je tady. Káťa Sekalová taky tady a Script Superheroes taky. Užívejte sobotu.

Přesně v 16 hodin 10 minut na Hit Radio Nord Music to byla Lady Gaga a její Poker Face. A přátelé, všichni z našich severních Čech zbystřete. Myslím si, že mám tu skvělou zprávu pro vás, pro všechny, kdo rádi jezdí vlakem, ale neradi přestupujou a různě se mačkají a čekají a tak dále, a tak dále. Z Ústecka totiž startuje nová přímá mezinárodní linka. Už v pátek od 31. července prostě sednete v Ústí nad Labem nebo v Děčíně do vlaku a bez jediného přestupu projedete Prahou až do Polska, třeba do Krakova.

polsko-ukrajinským hranicím. Žádná stará klasika s otevřenýma oknama, čekají vás klimatizovaný vozy, Wi-Fi nazdarma a lůžková jízdenka, která bude rovnou se snídaní. Takže jestli ještě nemáte žádný plány na to léto, letošní třeba, můžete naplánovat třeba nákupy na polských tržnicích nebo nějaký letní eurovíkend. Máte ideální přímý spoj tady od nás. Možná to malinký háček má, že vlak nabízí tu Wi-Fi, klimatizaci i snídaní do postele, takže až se vrátíte domů, budete tak rozmazlený, že potom partnerovi budete chtít tu teplou snídaní a i ten i to heslo na ten internet ještě dřív, než vůbec otevřete oči. Takže jízdenky si radši kupujte hned pro vás oba, jinak vám neprojde ani ten Krakov. No a já vám přeju pohodovou cestu i od nás z Hit Radia Nord Music.

0: Chtěli jste klasiku, tak jste ji měli mít. Milovaní, úžasný YouTube s Bonovoxem a jejich zdaleka ne jedinej hit One na hitrádu Not Music odehrán, tudíž odškrtnuto, splněno a my se, přátelé, opět vracíme do současnosti. A zase to trošičku nakopneme, co říkáte? Dáme si současný hit Gone, Gone, Gone, který se taky povedl. A aby ne, charismatický hlas, tedy svým se. A pak taky Tones and I a celý to řídí David Guetta. Z toho nemůže vzejít nic špatného a taky že ne. A my se o tom, co my, naše uši i boky, se o tom přesvědčí už za chvíli v našem severočeském éteru. Hit Rádia Nord Music.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
7: firmanazážitky.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Nord Music.
1: Keď duši léčí, tak ako dešť skrýva tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Metallica, mám pocit, že tě ztrácím. Mám pocit, že tě ztrácím. Tak tady ten poslední červencový víkend je opět jako malovaný a je mi jasný, že spousta z vás tráví svůj čas venku, protože co doma, když je tak krásně. A třeba jste venku na vašich chatách a chalupách, ano, my Češi jsme taky národ vášnivých chatařů a chalupářů. A tak vás úplně vidím, jak si kutíte a lebedíte, anebo si i zvelebujete ty vaše zahrádky na těch chatách a večer. Večer si dáte zaslouženou sprchu, protože máte třeba jako můj známej, taky chatař, novej boiler, tak si užijete i příjemně teplou vodu z toho novýho boileru. Předtím se ale pěkně namydlíte, pustíte tu teplou vodu a nic. Teče studená. No a vy jste namydlený doslova a do písmene. Tak po chvíli vylezete stejně jako ten můj známej, namydlený známej ven, abyste zjistili, co se to kruci děje s tím novým elektrickým boilerem, proč nefunguje. A zrovna kolem prochází soused, pozdraví vás a řekne: Milané, taky vám nejde elektrika,

0: K letu, který je za mě ze všech 4 ročních období nejvíc sexy, se prostě hodí tenhle týpek. Benson Boone a jeho pecka Beautiful Things. No a vy jste pořád na sexy vlnách našeho ústeckého hitrádia Nord Music. Venku parádních 28 stupňů a my jedeme dál na vlně tý nejlepší letní nálady. Teď ale pořádně otočte volume doprava, protože stlumíme mírný vítr a rozjedeme pořádnou plážovou party přímo ve vašich rádiích. Je to absolutní letní hymna. Lucenzo a Don Omar, Danza Kuduro, tak ruce nahoru a užívejte sobotu.
1: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
4: Na zážitky. Jsme volnočasový areál určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí Klidné Vltavy, která teče okolo nás.
3: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
4: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomností ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do syta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
3: Takže za zvířátky doohrát. Zooparkzelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
5: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Za 2 minuty máme 5 hodin. Tohle to byl na Hitradu Nord Music Ray Dalton a jedna z jeho dalších skvělých pecek Blood Running. No a my se teď jdeme podívat, jak to vypadá u nás na silnicích na severu Čech. Je tady totiž nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Tak na silnicích to u nás vypadá teďkon v klidu, jenom připomínám v Chomutově, v Sládkově ulici mezi křižovatkami ulic Kosmova a Sukova, tak tady probíhají stavební práce a počítejte tam s omezením. Vaše dopravní info volejte 800 900 952.
1: Randíte?
2: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
2: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
2: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
5: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
4: Elitedate.cz.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
10: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
13: 17 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Úroda ovoce bude letos v tuzemsku nižší. Důvodem jsou především jarní mrazy, které zničily květy. Největší propad se týká jablek, která tvoří většinu tuzemské produkce. Úroda má dosáhnout asi 52 tisíc tun, tedy 53% pětiletého průměru. Hrušek má být 65% obvyklého množství, třešní 59% a broskví jenom třetina. U Otročiněvsi na Berounsku dnes dopoledne hořelo v areálu dětského tábora. Oheň zachvátil dřevěný strup, přístřešek a část lesa. Hasiči evakuovali 40 dětí a 31 dospělých. Jeden člověk se nadýchal z plodin. Plameny napáchaly škodu za 900 tisíc korun. Příčinou byla technická závada na komínu. Při dnešní nehodě na rakouské dálnici A9 byli zraněni 3 Češi. Otec byl transportován helikoptérou do nemocnice ve Štýrském Hradci. Matku a dceru převezl Červený kříž taktéž do nemocnic ve Štýrském Hradci. Podle policie sjelo auto z vozovky a v plné rychlosti narazilo do svodidel. 4 zápasy dnes odstartuje nový ročník 1. fotbalové ligy. Sparta se představí na hřišti nováčka Zbrojovky Brno, která se mezi elitu vrátila po 3 letech jako suverénní vítěz 2. ligy. Zápas začne ve 20 hodin. V těchto chvílích začínají 3 duely Teplice Bohemians, Plzeň Liberec a Zlín Ostrava.
0: Tak počasí máme pořád krásný, parádní, jasný, polojasný. Teploty kolem 28 stupňů. Žádný déšť dneska nehrozí. Ideální pořád na koupačku a ideální to bude i zítra. V neděli nás čeká další slunečný den a teploty vyskočí až na 30 stupňů Celsia. Pozor, možná k večeru se může ojediněle objevit letní bouřka.
11: Hit Radio Nord Music.
0: Tak poslední hodinka se mnou. Káťa Sekalová je tady. Rozjíždíme to a teď i Ellie Goulding s námi.

Damiano David na hitrádu North Musica jeho Born with a Broken Heart. A teď si představte, že vy jste třeba na tohle Damiana měli lístek a chystali se na jeho koncert, ale on by nevystoupil. Jak to myslím? No tak, jak to říkám, akorát, že to teda se netýkalo Damiana, ale zpěvačky Poppy. Zpěvačka Poppy měla vystoupit na jednom americkém hudebním festivale, ale místo toho si fanoušci poslechli a viděli jenom její kapelu. Takže taková instrumentálka bez zpěvu. Jo a ještě celá ta kapela, ten koncert odsmahla s rouškama na obličejích a důvod nebyl covid, nebyl, ale zhoršená kvalita ovzduší. A právě kvůli tomu zhoršenému ovzduší ta zpěvačka nevystoupila, protože prej trpí silným astmatem. Tak já nevím. Přijde vám to vůči fanouškům fér? Mně teda moc ne. Tohle se asi může stát naštěstí jenom v Americe. Myslím, že u nás by si tohle nikdo netroufnul a koncert by se, nevím, prostě buď zrušil a vrátili by se peníze, anebo přeložil. No nic, ale proti gustu, nebojte se. Vy u nás se tady nebojte. Já nic rušit ani překládat nebudu. Já vám to prostě normálně pustím. Jdeme se líbat. Dermot Kennedy, Kiss Me, krásnou sobotu.

0: Je, tak tuhle hudební vzpomínku, tak tu už jsme tady ve víkendovém vysílání Hitrádia Nord Music dlouho neměli. A je to trošku škoda, co říkáte? Pamatujete si na tyhle kočky z Kors? Breathless, neboli bez dechu, tak se jmenuje tenhle hit. Myslím si, že tenkrát, když chlapi viděli ty videoklipy s těmahle irskýma kočičkama, no tak taky byli trošičku bez dechu, když to hltali ten klip. No a my teď se dohltáme, protože pokračujeme a vracíme se opět do současnosti. Čeká nás Welshly Arms a jeho Sanctuary a to už za chvilinku po reklamách. Krásnou sobotu přeju.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
1: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Na Hitrádu Nord Music to byly Eva Farná a Miraj a povedený duet Vzpomeneš si. No a co vy, přátelé, vzpomínáte si na skvělý seriál od nás ze severu, konkrétně z Mostu? No kdo by si nevzpomněl, že jo? Vždycky Most. To myslím bude si legendární už na pořád. Luďan alias Martin Hoffman, Dáša a Pavel, Erika Stárková, Eda, Michal Isteník, no a taky Franta, Zdeněk Godla. A o toho teď jde. Právě Zdeňka Godlu alias Frantu bych chtěla zmínit, protože Zdeněk aktuálně schání 4 lidi na fasádu a nabízí výplatu každý pátek 600 korun za metr čtvereční. A ne, to není sranda, to je pravda. Hele, já osobně jako ženská vůbec nevím, jestli to je hodně nebo málo, ale podle těch reakcí, co jsem četla pod tímhle příspěvkem, to vypadá, že je to spíš míň než víc. Tak chlapi, kdybyste náhodou neměli do čeho píchnout, ozvěte se Zdeňkovi. Stejně jako se ozval jeden týpek, co mu tam napsal doslova: pane Godlo, já to beru, ale půjdeme společně do severky a budeš držet úhel, Franta.

0: Ti z vás, co se mnou v sobotním vysílání jsou vícero hodin, moc děkuju, vážím si toho a taky teda chci hlavně zmínit. Všimli jste si dneska, kolik starých pecek jsme hráli? Od YouTube přes Briana Adamse, Course a tak dále, až po tuhle řachu, co jsme si dali teď a tady. Snap a jejich Rhythm is a Dancer. Prostě Rytmus byl, je a bude vždycky tanečník, toť pravda pravdoucí. A Rytmus, ten má taky čas. Myslím jednotku času. Pro mladý je ten čas alias Rytmus takový pomalejší a pro nás starší ročníky ten čas letí mnohem, mnohem rychlejš, co? No a mega rychle uletěl ten čas i mě dneska tady ve studiu Hit Radio Nord Music společně s vámi. Máme 17.42, já se loučím. Káťa Sekalová se s vámi loučí, zase někdy se slyšíme kde jinde než u nás v našem severočeském éteru. Mějte se krásně a hlavně s úsměvem. Papa.
1: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
7: Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink.

0: Hit rádiem. Jenom hity. Hit rádio. Hit rádio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Milovníci kávy pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Záchranné týmy v Indonésii našly 11 evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Po jejichž pohřešovaném motorovém člunu pátrali u ostrova Sulawesi. Všichni jsou v současnosti v péči lékařů. Přeživší záchranářům řekli, že jejich loď se v důsledku špatného počasí rozlomila. Převody vozidel z původního majitele na nového by měly být jednodušší. Vláda v pondělí projedná novelu, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů anebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejen. Část změn má nabýt účinnosti v listopadu. Nedělní závěrečná etapa Tour de France bude zkrácena ze 133 na 89 kilometrů. Organizátoři se rozhodli ulevit záchranným složkám bojujícím s rozsáhlými lesními požáry, které sužují Francii na řadě míst, zejména v departementu Gironde. Úpravu programu 21. etapy dnes oznámili pořadatelé společně s pařížskou policejní prefekturou. A na závěr počasí, v noci čekáme jasno až polo jasno, nad ránem místy oblačno, teploty se udrží mezi 17 až 12 stupni, ale v údolích může být chladněji. Tam teploměr ukáže klidně jenom 9. Neděle bude polojasná až oblačná, postupně ale zatažená. Odpoledne a k večeru čekáme místy přehánky ojediněle bouřky. Teploty budou velmi vysoké, mezi 27 až 32 stupni Celsia.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio North Music.
0: Zlepši si náladu.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj, proč mi chybí.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: Hey, this is Ava Max. All the hits.
10: Hit Radio North Music.
11: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Nord Music.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: Hit Radio.
1: Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

0: Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
1: Hit Radio.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz

0: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
1: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
2: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách,

0: tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín, různě umístěných po zooparku Zelčín.
1: Jak jsou ty trampolíny velké?
0: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku v Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
1: Jsou trampolíny placené?
0: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
1: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. zooparkzelcin.cz.

co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

ať nám to štěstí neodkvete. Pojď zpívat, tančit na hlas.